0: Jessa Cmencino, Donna Boschestschich, Nudomje, Cera Notze, Jesuvurawa Vulka, Finalna Ra, Argentinchenjo, Chakosu, Sabulom, Honili, Atop, Chechivo, Spanichanam, Amuzio, Spaniske, Susi, Potomtisch, Titul Svetovaho, Mistra, Vekopainse, Vudobili, alle Tisch, da kretz, du staktisch, Serbski, Serbske Svetova Mistrastva, Susa Cera Vurali, Serbski Supercup, Mjernuice, Dalsche Sportove Wustlitki, Zmija za nas Nitko, Jan Reho.
1: NDR Sachsen, Serbski Rosvos, Sport.
2: Prinje Koparske Mustvo, Sportove je jednotki Kruščice, Cera v Nebelči, Car Serbski Supercup dobevo. Prinje raz niste so semifinale Juravoj, a tež nic mave a vulke finale, dokež bi so jenojš trojka mesto kvarteta vobdželiva. Tak raješe kužde přečivo kuždemu. Zazbihovu partiju dobehu kruščenja přečivo Nebelčanam C1. Ionel Statnik bi za hostičelov 1-0 celiv, Janej Bogušej poradži so vúrunanje a dvoje dalše rota za SJC Matej Džisvavkej a Gabriele Zarodnikej. Po druhej rednja smidžachu zamoviči vokovo Roberta Lenarta hižo mytovanie dobečerio přijotovač a na dobečarske vopismo SJ Kruščice napisač. Kruščenjo so mjenujce přečivo Radvorčanam ze 4-1 přesadžichu. Prinje a druhe rota za SJC docpe Gabriel Zarodnik, na 1-2 skruči Claudius Buša, C1 celý novopříklad Kruščanu Florian Zelnak a 4-1 Filip Šiman. Prinje raz steješe při pobočnej linii nový trener SJC Valdemar Adamovič. Cečo rudnja dobechu Radvorsce kopario přečivo Nebelčanským z 1-0. Rek R by Felix Bauch. V delných sušecach by so sobotu celenie jednatko převedlo, na kotrimž by so tež vjesny kopanský cilk z Pieskec vobdželiu. Cilc Pieskečanov Kšeščan Bimak.
3: Muslo Pieskečanske mústvo jole lica v nové konstelácii so přizevili a tež prvnú únedom ju cicirali. Aj muslo so v 8 letach tež dysa dys podľa boli. Šaká sú sušečans naši přečelio, všinu kúž leto tež na kopajncu, voľa nás do Pieskec. A tak sme sa tie prajili, aj on to tak Suše, zomo kopar z Pieskec tež jo do Žušec finžeme. A jojo nalára vopoča Rjana, vedro posve, a všetčali mi takýne event sobučin, čo vopoči ten rinčo, čo šmuš. Kud sliče nám meč?
2: Ve 8. finálu pak bieza Pieskečanský cuk Kunz. Dobevo je mústvo z Vojerec, druhé miestno obsadži zastupnictvo ze Skaskova a ceče vjesne kopanské mústvo z Ružanta. V obdželivo by sa jena cice či cukov, jeden menie hač loni. Úsledk testové koparské hry od soboty, Drevnica Radvor 1-0.
0: Športové úsledky mieše za nás Jan Rehor.

Jessac, Menschino, Bona, Bruschestchiche, Bertschodin, Sturzacci, Adonova, Hotelgenia, Statujeme, Wiesotisch, Sassos, Bone, Protoczku, Cici, Prozninski, Tujin, Tunkiva, Wiesotisch, Sassos, Dosch, Anadosch, Zabiru, Birnisch, Vedro, Nebetak, Gekupanju, Wabibo. Jensen abschickwart, prosia satkulario na dalšu staciju beach ture arto Jensa Dora Dvoria. Napo šestčich zetkaja samustva, a vod šestčich leči prilni bulta krec přes sak. Kaj škúže to Jens mea tež Jensa za so moto za vosibit kostým, kotre to je, to netko ište nepšradu. To pšel za nedom Felix Cish a vam braj, kak mili so Jens večer zdrasčič na lepšim páže. V Bieskicach da muša so vobydlerio Jensa vo vútvarje spiešného interneta informovať. Večer šestčich je to kryc informacijský večer a to v domie za športu zu Bieskicach. Prosninske džiči muša si tiež tutun tyžin za so vulečeč do Serbskeho šulského muzea do Stroži. Tam zabírajú sojúce s barbami z přírody. Od dopodňa Česačich, hač do popúdňa Cioch, zmeja džiči tam zabíru, a to převážne vonka. S kreatívnym poskytkom sú tam zastaraní a to za 10 euro na džin. Tež materiálie sú tam sobunúcka, sad, napoje a v obiet.

0: Cibil Ginaschis, Cier, Akaisch Runija, Psilubine, Psiradjinam, Felix, Cisch, Nitko, Motto, Jens, Nischie, Beach-Touré.
1: Zatkula! Hatschkepi, Čapka, abo Zylinder, Bunželu, Radvorju, Verčiso, na Beach-Touré Radia Zatkule, Šitko, Voko, Tvojeho, Najrenšeho, Kvopuka. Wot napošestčich môžete svoje mústvo přizeviť a wot 18 hodín so potom dobu ľubie. Nezabúčte na předešnik a vyzotiš nic na dobu náladu. Zatkula. Zatkula.
2: Nic zabúč.
3: Čenca večo.
4: Ach, Kala, što máš ty čenca večo přediť, ne? Čenca je pundžela. To dáva vyzo jenoš.
5: Zatkula bič. Zatkula bič.

0: Bečmínčinu do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Milena Švejčic z Miłočic.
2: Drude, přeju se prosče mir. Nic, dokiž bešit korune špatne było. Ale dokiž so ve šednem dniu husto del koruna časne vodmiła. Rozmowy, poješče, termine, mysle a mestom lidma wokomik, u kotrimž můžeš opravdě raz krótka při sebi być. Mir za mne nerika, so šitko z mirom ste. Skrý to rika, so netrebam nastajnošči fungovač. So môžu skrutka pšeduchnič, bez toho, so bych direktne zásado přichodného nadavka kvatač dobiava. A rune dajke vokomiki mi tyja. One dávaja mi kus kvotstavka a pomája mi, živenie zaso jasnišo vidieč. Snadno mir na koncu zcela tak nešpektakulárne neje kajš klinči. Ale je rune to, štož na zaso sortiruje. V dajkech vokomikach potom bytnu, bodne je niedže daleko preč. Ale nam všem blíže, hač šu nemirnem šidnem dňu spoznávame.
0: Praje Milena Švejčic na doku a zamovitosti farskie vikarie Pančice Kuko.

0: To je ćeško. Tola run je tordla, šak zvučujeme. Je po takim važne, zo spytače, kaj sem vam to rek. Přeco jenojš jeden kontakt. Bůl pšinže vod Bena k tebi, Mira.
1: Ja vim. Tyž bůl pšinže, jun runu smu ty do centrum al pasuju. A ja jun direktne na rotacilu. Bjesto, zo jun do toho přivozmu.
0: Haj, cele pravje. Vy to tola wiesče.
2: To zrozumieć tyś nie ciężko, papa. Won tać kupańcu, szak znajmy od profiu.
1: Ale przesadzienie je ciężkie. Bój doby ci woprawdzie derie na nogu przyjąć.
2: Derie, tym bokiu zrozumieją. Ja so jeszcze bóle pracuję.
0: Haj, dan nie dam jeszcze raz. Prima, toż no cele derie wypada. Hač na to, zo se zaso dvaj kontakta za svoje rota trebava teja.
1: Za to pak sem trichiva.
0: Aj, to se. A veri, bis tym te šo prave činiva. Ale my jo runje zvučujeme. A nadok je, zo netko šo jenoš s jednym kontaktom odbeži. Samo, dyš při tem bul raz prave ne trichiš.
1: Haj, šak, haj. Ale čela to netko z nami tak intenzívne zvučuješ.
0: Dokéž mi přepomavu reaguječe, když přečunemu můstvu bůj preč vozměče.
1: Ty měníš, když dobíme od zakytovania do nadběha změníč?
0: Haj, hůn je to. Když sče potom ve povojce tamno můstva, žno jsou oni šerůmy začinili.
2: To trichy. Nám so lidmo jeden konto porodží.
0: No haj, a s tutým zvučovaniom môha so to změníč. Nie očakujú z cova zove přichodže verie s prečinníkami, šo jenož s jednym kontaktom odbeží. Pravú vontač kopancu, však jenož najlepšie profiové mústva v obknieža, ale zvučovanie môho vám pomáč spíšnišo reagovač.
1: Dá nedom ešte raz. A tún raz v obrodže jenož s jednym kontaktom. Šo jene, tak bude přiliečí.
2: Pas pšinže!
1: A dže nedom dále, runu smu do rotu.
0: Vůjkotne, haj! Tak chcú to vidžeč. Vupadažno tola kajš pola profio.

0: Mjörtchen Wetzlich hier, das Büro, Aste Mienitko, Napo, Sedmich.
1: Serbski Roswurs. Bojesce. Studio Blanka Funzela.
2: Niemski Zentrum sa Astrophysiko DZA ma wotnetka dolado ans kurado. Gajš DZA z Džili je prini předseda gremia zastupia zvierskoho ministerstva za sleženje technologiju a svetnišťuje letarstvo Thomas Reiter. Verage Dale podla je nimo zastupniku zvierska Svobodnostata Sakskeje a viacruch naodnych sleženskih institucijo Niemskeje tež domovina. Ju zastupuje předseda Češno zvierska David Stad. Kajš v Žilince dále reka, bie prinje posiedženje konstruktivne a tvorjachu tam smerodajne rozsude za přichod Niemskeho centruma za astrofyziku. Noc dysa cvičku sobotu Kloštre Marii na Vjezda Pančicach Kukove je sta hosči v opetavo. Tež lica su zestajili motivy ze cvičku, kotrež hoča so k jubilejam. Napšikvat vinovaše so jeden v obraz do 80. ročnice skutke vjezdnych spivarju, dalši peča 20. jubilej nimskeho biopečata. Hučpne je večer du Helena Ajanvo probiho. Svoj program pokazala je tež rivanska skupina Vužičanska Rapsodija. Do Českého Harachova poda so dženca 27 modostnych 8-9 letnika. Dženske prozdninske livo srbsko šulsko tovarstva naveduje taj manželska Diana Tomáš Šočic. Nimo pučovanju chcedža so s profesionelnej fotografiju přirođe zabirač. Runja riečnemu livu ve vodovych Hendrichecach je zariadoval s mnóstvom přizivinju jara spokojom. Od dženskýšeho ponovia státnu drohu esto a cíce či venuje se nač preview. Na niečo peča cíce metrach nastane nové nádrožné nasyp, nimo toho rozširia kutnik a ponovia dodžažaný most z 1960 let. Projekt vači 124 tisac euro, kotre zapvači Sakska. Dalše 20 tisac euro převozme horniske předovzače LMBV. Tvarske dživa nuje se nač preview maja hač do 7. augusta trač, droha je dospone zaurena. Koporski cilk športovej jednotky Krusčice je svojim jubilejnym peča 40. leče po založeniu čera Nibelčicach serbski Supercup dobil a titul úspešne zakytoval. V obi rie přečivo cilkom maj športového tovarstva Radvo a športovej jednotky Nibelčice Krusčenio dobychu. Ralbičanscy Sokoljo Solica v obdžilili nisu, dokež by im čas po zazběhovém tréninku hač k turnieri ve Nebelčicach překrutky. To bych u naše bojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetša a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A dženca dreje letma dy svonco uladame v ostane dre převažne pomročeno, možne su tež z blakami nekotre švijele, maksimálne takle plus minus 20 stopňov. Jut se cele podobne vedro, ale trochu čoplišo z maksimálne cia 20 stopňami.
3: Šitko oky, šitko poriadku na pučach a na drohách. Viac tu na toto miestne nemám rec.
1: Serbski Roswurs.
3: Jeli pak mače vynam ještě rec, štož vopkat nastupa, potom rade tu zvolenče do studia, budeš jen 7.400, abo písače nám poješ naši app MDR Serbia.

0: Sakska je vůvava za tuto leto 2026 tacheles leto židovské kultury. Tohle je se Monika Gerdesová napuč podala a pýtala, što se Serbou mô nám viace o tom povědač. Namakala je městrujím Bianku Ščapanec z Kamenie. Mody Serbovce ste židovská kultúra a nábožina vážna. Zabiera sa s tým a nic je nešto. Činí aktívne nešto. V aprilu napríklad to bie na Izraelským národnom vopominanským dňu za vopore Shoah. Popuču budúšenie z akciu za Kopolaki. Miestrujem tiež o tým, je reportace povedala.
1: To wische Popromene, aber Bulle Projekt, Swiske Initiative, na New Yom HaShoah, das ja so na to dopom niwa, so, so, so, Gija, Venemski, Pschestjuali, atis, Wutu Pitsch Spitali, sind sie in die Skupino, we Budischine, Kopalake Regiwa, a Saspiwa, Modlitwism Spiwali, to je Chische Janore, die Znamio, Vijomne Znamio, Napschitscho Antisemitisme, alle dich, Sajiduske Jivinje, du, we Wujitze.
2: Při vůředženiu Kopolaku je nazoniva rianu pohoňovacu epizodu.
1: To byše tak, že jsem so na bohatý hasi, když Kopolaki tež leža, voprašala tu vůbsidžerku restauranga, hač smimo tam docela stáč na tutem městne a v tutem času. A ona je rekla, što to jsou Kopolaki, já to docela neznaju, já to nevím, pon se z ní vončva, je to pokazala, mokus rozkvaš. A ona je na blaku rekla, no věza můžete to činit, no věza, já budu tuto blido rezervovat, že jsou žádný host nesune. A jeli nikdo něco napřed, co tomu má, pon budu já rec, vyště moji hosťo. Tak jsme jara tež zvesvoršu a zmuži došu, co na tuto akciu podali. A tam jsme tež tun zpěv Hinelu Janum zpěvali, štož říká, Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Er ist durch Wurisk, das Psalm 121.

0: při rozmově. Pytnu, kak jara sobjanka z Čapanec Židu a jich nabožinu hori. Vukadžiščo toho je, zo je vůboko výriva křesťanka, kotraž přeco dále pyta a so praša.
1: Jsem spoznala, zo je Jezus žít. A tu jsem 2019, či první raz ze smačeru byla v Izraelu, na sledách Jezusa, v sledom kraj, v obladala. A jako jsem ročo šišla, si myslela, to je reálny kraj, ale ze Židami sama na sebi nesem veľa do kontakta prišla. Potom je dále šlo, so je so 2021 prečeka vopášala, ač noh cu z nej na dôl do Izraela. A tam je so mi Jezus jako Žid zbližil. Naraz zrozumich, so tute písmiky inri, jac voznamenia hač si dotal myslach jako křesťanka a tak so podach na sliede židovského vúmožníka a započinach so zabirač z jeho svojbu, z svojkým bratrom Izraelom.
2: Što je Bianca Štapanec nazoniła vo židovské náboženie a kultúrie, vo tom sme včera tu što vusevali. Tole jo by jenož krotký vúriesk. A tež přečel židov Hans Eberhard Kaulfürst je svucharjem mnoho rozkvat, napríklad židovské svedženie. Što to stejnitko, a to samo rozširjenej formie, tež na našej internetovej stronie a tež na darmotnej app MNR Serbia, kajštiž ARD Audiotece, ARD Sounds.

Pišni raz přes ranicu a lutovač. To šako su jacori minenih mjesacach tak s tankovanjom česky doživili a nazunili, to pak je od dženstnišeho nimo. Krótko po północy so płacizny tyś česky zaso povyšichu, přetož podpěra českého státa za tankovanje z dženstniši punžilu viac nedává. A s tým so páčizne za benzín a diesel, tež pola susodov zase jeničce přes Viki postajuja tak šako je miestem pola nás nímske tež zase. Rabate za tankovanie te bychu so v Českých hižo aprilu zavedli, pretož bychu vojny na Irán dla páčizne naraz přes noc jasne stúpali. Páčiznu, kotruž Česky minených mesacach za benzín a diesel mejachu, te bychu tež celé jasne potom, što sme tu nímske páčili, s tým pak netko kunc, čera ještě to platíše liter superbenzína 43,57 českých korunů na liter, pod jakým nekak 1,86 €. A jak vele nitko platí, to ve internetu si nemůžeš zcela načítat, čili je z vás někdo rovně české popuču, nech nám ráde písa, aktuálna platízna benzína a tyž dízela by nás tu jara zajímala. V měsacach státného rabata v České republice by to tak, že zniží se dauk za čerivo, za diesel vůčeně ještě to něče 8 centů na liter, a když česká finančná ministerka Alena Schillerová praje, zubí stát tak nikak 1 miliardu korunů každý měsac z apríla sem, a to si tyž české prostře věc dovolič nemůže, vodženstnějšího potekím. Krótko po północy by tak daleko, iż o viac rabat na tankowanie, potunčenie na tankowanie tyż česky nie dała. Štužce po takim przez ranicu jeć, żeby tam tankował tyż vodženstnějšího zasa viac se płači. Niekak 1,70 šako by minulých tydženiach tam. Štužce.

A ja reknu vam netko, što tak protočce stej. Krute termin, vizor prusninach, to je stanje punželu. Bičtura radija Zadkule a Zadkulario prosia dženca na dalšu staciju, a to do Radvorja. Hač kepi, čapka abo cilinder, dženca Radvorju verči so na Bičturje šitko vokuo vašeho najrenšeho kvobuka, tak je poteki motu džencnišeho dnia. Na pošestčih. Zetka ja som ústva a s dybkom šestčich leči potom tak rec prinim búl přes sak za čilne derimieče maja Radvorju tiež hižo šitko spšiotované. Tuž dženca šestčich start v Radvorju na po šestčich hižo za mústva. V Pieskecach môža sa vobydlerio dženca vo vútvarie spiešného interneta informovač, a to večo šestčich domie za športovcu v Pieskecach. S barbami z přírody môža sa džiči júce Serbským šulským muzeju v Stroži zabírač. Vod džesačich do popúdňacioch smie tam zabíru. A komuž so júce neholdži, tiež štvortk so samstnym času z barbu z přírody zabíraja. Pod hohým nebjom film ladač, to môžeči júce na budyskym rodže. Na kulisy lečného dživadva zmia znova vulku s činovinu natvarjenu. Júce pokaza so francúzska komédia Die progressiven Nostalgiker. V tutom filmie poda so porik spostatých let do dženznýšeho časa. So tak rec přes časové portálko poli, tak písaja. Česač menšinu dosyť mi je. Dobranie.

Stoš so, znamenča zamnecele vosebinsce, je lid ma minu, a to bi tedi jezb na šula. Da bi uspravne tak přiznač. To je podle mi trochu odlije travo s tem nazvučovanjem. Ale jezb na šula, ta šako je tež v minjenih mesacach a letach za so večju diskusiju vuo minuce, kak ma so pravje zvučovač, tež što to šitko pvači, a tutem zvisku je tež planovana reforma za jezbnu šulu, a tuta přesvědčí Sakske jenož zčela. To pokazá minuce aktuálne naprašovanie našeho MDR Sopraša, naprašníka, při kotrmž je 10-40 ľudí z Sakske sobu činilo. A tu mám nekotre vôsledky a tiež nekotre menenia. Cio z 4 voprašaných minuce vítaja jezbnu hodiny v simulátorie miesto v vopravdžitém auče. V mnohých komentárach ľudia minuce písaja, hižo NDR sú jednore jezbne simulátory za jezdženie alebo šaltovanie existovali a to je so tedy tiež derie přirzalo a derie fungovalo a väčšina je tu ešte za to teóriu vo hodžine přichodže online poskyčič a nic vinovatostne jezbných šulách a tak tiež za so košte lutovač. Porno tomu väčšina jezby napríklad se staršími miesto s vúčerimi odpokazuje. Všako nemôža v strašných situáciách opravdu zapšimnúť, písajú v komentárach. To môža jenož jezbne vúčerio, kociž maja všako na svojim boku auče ešte přidatný pvunový alebo borzdženský pedál. Z tutej reformu jezbne šule maja košty za dovolnosť jasne so znižiť. Aktuálne platí však jezbná dovolnosť niečo 3400 do 4000 eur. Viac sa hač 8 z 10 voprašaných má zásadne za pravie. Dež sa politika votostára, so bude jezbná dovolnosť tuňša hač dotalie. Tak potekím nekotre vúsledky našeho reprezentatívneho barometra MDA meneniu. Všetky vúsledky naprašovania namakače pod www.mdafrag.de. A ste mi krotko dobil na 8.

0: MDR Sachsa, Serbski Rosvos. Sport.
1: Sjanem Rehorjom.
2: Prinje Kopanske Mustvo, sportowie jednotki Kruščice, čera v Nebelčicach serbski Supercup dobevo. Prinje raz niste so semifinale i Vuravoj, a tež nic mawe a wulke finale, dokež by so jenoj štrujka mesto kvarteta vobdželiva. Tak kraješe kužde přečivo kuždemu. Za zbyhovu partiju dobehu Kruščenja přečivo Nebelčanam C1. Ionel Statnik by za hosčičelou 1-0 celiu, Janej Bogušej poradži so Vurunanje a dvoje dalše rota za SJC Matej Džisvokej a Gabriele Zarodnikej. Po druhej rydnia smidžachu zamoviči wokoło Roberta Lenarta hižo mytovanie dobečerio přijotovač a na dobečerske opismo SJ Kruščice napisač. Kruščenjo so mjenujce přečivo Radvorčanam ze 4-1 přesadžichu. Prinje a druhe rota za SJC docpe Gabriel Zarodnik, na 1-2 skruči Klaudius Buša, C1 celý novopříklad Kruščanov Florian Zelnak a 4-1 Filip Šiman. Prinje raz steješe při pobočnej linii nový trener SJC Valdemar Adamovič. Cečo rudnia dobechu Radvorsce kopario přečivo Nebelčanským z 1-0. Rek R by Felix Bauch. V delných sušecach by so sobotu celenie jednatku převedlo, na kotrymž by so tež vjesne kopan.

0: We ósmifinálu pak běza pěskečanský cuk kunc. Dobylo je mužstvo z Vojerec, druhé místo obsadí zastupnictvo ze Skaskova a třetí věsne kopanské mužstvo z Rožanta. Obdělilo by se jen 30 cukov, jeden méně hač loni. Úsledek testové kopanské hry od soboty, Drevnica Radvo 1-0.
1: Sportové úsledky prezentovaše nám Jan Reho. Česač menšinou. Dann habe ich auch das Mist mir. So, dann mach ich 20 Jahre bei

0: Zadkula.
1: Hač kepi, čapka abo cylinder. Bunželu radvorju verči so na bičturi radia Zadkule šitko voko tvojeho najrenšeho kvopuka. Wot na po šestčich môžete svoje mústvo přizevič a wot 18 hodín so potom dobu lubie. Nezabudšte na předešnik a vyzotež nic na dobu náladu.
0: Zadkula.
2: Nic zabudš.
3: Čen sa večo.

0: A sprawi nie tylko kwóżyskim powieszczam, przecież nie tylko z dupką na powłasmich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: Niemskie Zentrum za Astrophysiku DZA ma wotnitka do Ladovansku radu. Kajž DZA z Džili je prinni předseda gremija, zastupia Zverskog ministerstva za sledženje tehnologiju a svetnišću letarstvo Thomas Reiter. Verađe dale podla je nimo zastupniku Zerska svobodno stata Sakskije a vjacoroch navodnoch sledženskih institucij Nimskije tež domovina. Jo zastupuje předseda Češno Zerska David Statnik. Kajž v Zdžilince dále reka by prinje posedženje konstruktivne a tvorerju tam smirodajne rozsude za přichod Nimsko centruma za astrofyziku. Noc tisa cvičku sobotu kloše Marina Vězda Pančicach Kukove je sta hostči vopetavo. Tež leca su zestajili motive ze cvičku, kotrež hoža so k jubileam. Napšikvat venuaše so jeden vopras do 80. ročnice skutke vjezdnych spivarju, dalši peča 20. jubileji nemskeho biopečata. Hudbne je večer du Helena Ajan voprubilo, svoj program pokazala je tež revanska skupina Vužičanska rapsodija. Do Českého Harachova poda so dženca 27 modostných 8 a 9 letnika. Dženské prusninské livo srbsko-šulsko tovarstva naveduje taj manželska Diana a Tomáš Šočic. Nimo pučovanju chceža so s profesionelni fotografiju přirođe zabirač. Runja riečnemu livu v vodových Hendrichecach je zariadoval s mnóstvom přizivinju jara spokojom. Wot dženzniše hoponuvia státnu drohu esto a cicci v nuisi nad Spreviu. Na niedže peča cicci metrach nastane nuje nadružne nasyp. Nimo toho rozširia kutnik a ponuvia dodžaržane must z 1960 let. Projekt vači 124 000 €, kotre sa vači Sakska. Dalše 20 000 € převozme huniske předozače LMBV. Tvarske dživa nuise nad Spreviu, maja hač do 7. augusta trač, droha je dospunje zaurina. Koparski cirk športuje jednotki Krusčice, je svojim jubilejnim peča 40. leče po založenju, čera Nibelčicach serbski superkap dobil a titul uspešne zakitoval. V obirje přečivo cilko maj športova tovarstva Radvo a športuje jednotki Nibelčice, Krusčenjo dobychu. Ralbičanscy Sokoljo so lieca vobdželili nesu, dokiž by im čas po zazběhovém tréninku hač k turnieri Nibelčicach překrutky. A to běchu naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej dženca, dre lietma de svunco vuladame jenež dys a dys a s blakami. Možne sú tiež švíle při niedže 20 stopniach, júce celé podobné vedro, ale trochu čoplišo s maximálne 20 stopnimi.
0: Tužto je los na pučach a na drohách převážne pak na Adživič smier Berlín. Našim koncu je tak daleko. Všetko poriadku.
1: Serbský rozvoz.

0: Abožné slovo.
1: Mađanca Milena Švedžic z Miłočic.
2: Drude, přeju se prostče mir. Nic, dokež bešit korune špatne bylo. Ale dokež so bešitnym dňu husto del koruna časne vodmiva. Rozmowy, poješče, terminy, mysle a miestom lidma wokomik, u kotrymž můžeš opravdu raz krótka při sebi być. Mir zamne nerika, so šitko z mirom ste. Skryto ryka, so netrebam nastajnošči fungovat. So môže skrutka předuchnúť, bez toho, so bych direktne zase do příchodného nadavka kvatač dobiala. A rune tajke vokomiky mi tyja. One dávaja mi kus kvotstavka a pomája mi, živenie zase jasnýšo vidieť. Snadno mir na koncu zcela tak nešpektakulárne neje, kajž klinči. Ale je rune to, štož na zase sortiruje. V tajkých vokomikách potom bytnú, bo neje niedže daleko preč. Ale nam všem blíže, hač šu nemirným šitným dňu spoznávame.
1: Nábožné slovo k nej má dženca na doku a zamovitosť či farskie vikárie Milena Švedžic.

0: Polícia z G.
1: Hej, a policja warnuje vos pet a nemože s tym dočinč. Rentnorski porik skunčine voko kamienca je si do pasli zalies po šokovom telefonáče přisadžištaj peča 20 000 €. Neznači bychu ju zazvonili a jim rekli, so je syn Češke nezbožo zavinuval a so nebe trebao dojastva miloj peča 20 000 € kaucie zapvačič. Rentnori Dole Virjachu a přepodaštaj přidurjach neznate mu tuto vysoku sumu penes. Policia naležne o to prosil takým kriminelnym neverič, što je tým páže telefon zbine mil juntež na blaku zaso použič a policiu informovač. V jenom páže, što je nastupa kriminalitu, neznači spytachu so v bivej vode. To je no bydlenja, viace spojebného domu vám mač, ale to so neporači. V hinašim páže však, co to zešlachči, neznači spytachu so do jednoho dvuspojebného domu dostač, pokradnuchu z neho laptop a peneze škoda cirkone 2 500 €. A tež ve slepom bych upaduši popuču sobotu večer vám machu so do jedno spojebného domu a pokradnechu z neho peneze, 2 laptopy, 1 tablet, cirku na škoda 40 000 €.

0: Napo Dževičiće.
1: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Blanka Funcina.
2: Niemske Zentrum za astrofyziku DZA ma wotnetka doladowansku radu. Kajž DZA z Džili je prini předseda gremia, zastupia Zvierského ministerstva za sledženje technologiju a svetnišću letarstvo Thomas Reiter. V rádže dále podľa je nimo zastupniku Zvierská svobodna stata Sakskeje a viacoroch navodných sledženských institúcií Niemskeje tež domovina. Ju zastupuje předseda Češna Zvierská David Statnik. Kajž ve zdjelence dále reka, by prinje posvědženje konstruktivne a tvorjachu tam smirodajne rozsude za přichod Niemsko Centruma za astrofyziku. Noc tisa cvičko sobotu kloštre Marina Vězda pančicach kukuje, je sobotu sta host či vopitavo. Tež leca su zestajili motivy ze cvičko, kotrež hoďa so k jubileam. Napríklad venovaše so jeden obraz do 80. ročnice skutky viezdnych spievarjov, ďalší peča 20. jubileji nímskoho biopečata. Hudžbne je večer du Helena a Jan vo Brubivo. Svoj program pokazala je tež rivanska skupina Vužičanska rapsodia. Do českého Harachova poda so dženca 27 modostných 8. a 9. letnika. Tydženské prusninské livo Serbsko-šulsko-tovarstva navieduje taj manželská Diana a Tomáš Šočic. Nimo počúvaniu chcieťa so s profesionálnej fotografiou přírode zabírač. Runia riečnemu livu ve vodových Hendrichecach je zariadoval s množstvom přízeveniu jara spokojom. Od dženznišeho ponúvia státnu drohu S-137 nový synač preview. Na niedže 5-30 metrach nastane nový nádrožný zásyp, nimo toho rozšeria kutnik a ponovia dodžažaný most z 1960 let. Projekt vači 124 tisac euro, kotrež zapvači Sakska. Dalše 20 tisac euro převozme horníske předozače LMBV. Tvarske dživa nový synač preview maja hač do 7. augusta trač, droha je dospone zaurena. Koperský cirk športuje jednotky Krusčice je svojim jubilejnym 45. lieče po založeniu včera Nebelčicach serbský Supercup dobil a titul úspešne zakytoval. V obierie přečivo cirkom maj športovatovarstva Radvo a športuje jednotky Nebelčice Krusčenia dobychu. Ralbičanscy Sokoljo Solica v obdželili nesu, dokiž by im čas po zazběhovém tréninku hač k turnýry ve Nebelčicach překrutky. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stranách internetu a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: A netko vůladáme trochu jace, svunca, mročele, dženca pak tež vůladáme. A poměrně kvůdno je s 20 stopněmi nekak juce celé podobné větro, trochu čoplišo s maximálně 20 stopněmi a potom, když poladáme na sredu a štvůrtk, potom bude tež skere miniaty se švílemi a tež relativně kvůdno.
3: Keď buštu še Dreždenach, popuču do mjesta Nuc a do podvu aleje Stauffenberga. Tam so trochu vopkat, no haj, kopi, tam treba če nakušte pat nekotre menšine dlije. Tam dre, kaž našim vopkatnym systemi sti nakvadna auta, zdjela vopak parkuja, tak so je jezdna tam trochu vopmezovana.
1: Serbski rozvoz.
3: Votladajo od toho, što smo ne menuova na Stauffenbergovej aleji, pak je všetko poradku našim koncu, doječče si tu iš dere tam, džiš dženca rano. Dobiče šo jedna hače to do duela ze serbskim rozvosom, nađivo ze serbskim rozvosom, abo sono prostče ke pekari.

0: při rozmově. Pytnu, kak jara sobjanka z Čapanec Židů a jich nabožinu hory. Vukadžiš, čo toho je, zo je vůboko výriva křesťanka, kotraž přeco dále pyta a so praša.
1: Jsem spoznala, zo je Jezus Žid. A tu jsem 2019, či první raz ze smačeru byla v Izraelu, na sledách Jezusa, v světom kraj, v obladala. A jako jsem ročo šišla, si myslela, to je reálný kraj, ale se Židami sama na sebi nesem veľa do kontakta přišla. Potom je dále šlo, so je so 2021 přečeka v Opašova, až noch zu zne na dôl do Izraela. A tam je so mi Jezus jako Žid zbližil. Naraz zrozumich, so tute písmiki inri, jac voznamenia hač si dotal myslach jako křesťanka a tak so podach na sliede židovského vůmožníka a započinach so zabirač z jeho svojbu, z svojkým bratrom Izraelom.
2: Što je Bianca Štapanec názorniva vo židovské nábožine a kultúrie, o tom sme včera tojšto vusevali. Dole jo by jenož krutký vúriesk. A tiež přečel židov Hans Eberhard Kaulfürst je svucharjem mnoho rozkvat. Napríklad židovské svedženie. Čo to stejí netko a to samo v rozširenej formie, tiež na našej internetnej stronie, našej dámotnej app MNR Serbia a tiež v audiotece ARD Sounds.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Miłoczanka Milena Švejdžic.
2: Drude, přeju se prosće mir. Nic, dokiž bešit korune špatne było. Ale dokiž so v šednem dniu husto del koruna časne vodmiła. Rozmowy, poješće, termine, mysle a mestom lidma wokomik, v kotrimž můžeš opravdje raz chodka při sebi być. Mir zamne nerika, so šitko z mirom ste. Skirito rika, so netrebam nastajnošći fungovat. So môže skrutka pšeduchnič, bez toho, so bych direktne zase do přichodného nadavka kvatač dobiała. A rune dajke wokomiki mi tyja. One dawaja mi ku skvodstavka a pomaja mi, živenie zase jasnišo vidieć. Snano mir na koncu zcyła tak nešpektakularne nie, kajš klinči. Ale je rune to, štoš na zase sortiruje. V dajkech wokomikach potom bytnu, bodne je niedže daleko preč. Ale nam všem blíže, hač v nemirnem šednem dňu spoznávame.
1: Nábožné svoje k dnej mieše dženca na doku a zamovitosti farskie vikarie Milena Švejdžic z Miłočic. Peč menšinou do dževečich je a tohle je netko posledný titul dženstnišho rania. Mendy Dorin Dornikec spieva.

0: Vignature luta wielika tema ve botach dubio ve pschednik nimski eichenprozessionsspinner aber kotki EPS sabierio amte schitario obsveta a turistikario. Te gusenses timi duiki mi kesmami mogu ubojoaj allergiske reakcie. A sat bome teken nisu dobre, mi kolega Grigor Klim jo pedau se schitarium pschira des bergo tojo Jens Martin, predne pschaschanje jo bo, kaka jo aktualna situacija ninto ve botach.
1: Also, ten jesu vici duce, te gusajnce. S tem jo se ta situacija čošku zmirovala, ale ten dupkjo až te kosmiki tu gusajncu te vestanju nikak agresivne, abo tak, also cušni vluže, mogu veto ši allergijske reakcije na kože krednuš. Te gnezda su ši vižiš, te ugledaj inak vetemrete, ja wem, až dojne botach, jo zakazane šake čugi uževaš, až te luži nekrydnu pen probleme ze strovotu. O gornach botach nesam v toko nic slyšal, a ja nesam myslim, až to bože se letos a ještě stáš.
2: Vodkul přiža popša ten dubjove přijetnik, jo ten přece juža obil a jo se jano nento rozšerjau na masse, abo přiža ten popša om vet niži hindi.
1: Ne, ten jo domácna družina, a ten jo se už cestče rozšerjau nic o botach. Ja nesam nint v staviznach historii zležio, lec perejšnem casu, jo to už raz boa, znaš juž. Svušne živam v Brignicach, pod ponocnej Bramborskej, a tam máme ten problém juž 20 let na nemeni. Ale vesobne te Brignice tam, te majú juž taký kontinentálne klima, suche meni dešča, tok vobjadla, to vobjadla, ta velika reka, vedžaže ten dešč, a dla tok, to podporujú také družiny. A nint, zdajú sa to, až to má cíniš ze zmenu klímy.
2: A s tým až ve Vúžice, také ve Vúžice, jo všetci menej vede, jo?
1: Byl gronio, úsoké temperatúry a po týždňu dvojko je sušina a také nieco. Tak je to teória.
2: A mňa opýtajú tomu všetníkoju s gádom zadaráš, přinesú to nieco?
1: No jo, také to sú už v Brignicach leto dvojko gotovali. Až ten jo kúžde leto zase přišiel, groni mi, no jo, ten úspech jo obgranicované bol. Kritikári grone také až druge insektové družiny lidujú potom, alebo umrujú a tak. Ja nie som, ak som už raz gronil, žiaden fachovc a to, ale ja znajom tie diskusie.
2: Nie dajú ľaške vete grono, na to je ten problém.
1: Kaž my máme náš amt za obsvet, máme tam tvarnišča při vobju, a tam sú tie dúby, tam dajú šúži staré dúby a tak, a tie lidujú napšaudu potom všetnikom. Kaž ten žerio kúžde leto, tie vopina, pen mi gute deke vetem reš, to je napšaudu možno. Te luže tam, kenš tam bydle v tých sach. Ja menim, te negatujú taký veliký stres. Te sú museli s tým labovať. A kaž my máme tvarnišča, kaž tvaríme tam nasypen napšikvat, a te bomy sú tak obsedlone, pen musíme te gnezda, te gusajnce všikne vecerejbaš dáš. Až te živašiari v tých firmu, až te nemajú žiadne problémy pen. Also to pomaga na kúžde pad, ale zavíšte jano za obgranicované terén. Ja, also ty nemôžeš to šúži zatamáš, to nemôžno.
2: Koni to nám až dúbe nemajú popšom žiadnu šancu veci ve přichože, dejme ľubej druge bomy sajžaš?
1: Ach tak daleko teke nebyše honiant. Goni sa až ten pšetnik přiža v žvauach. To mi raz docakáš. Mimo až nikotáre bomby budú umrieť, jo, to máme nint už s jasenami teke. Also to je jeden grip, mikroskopický grip, kenž pochoda až ja vieme z japanskeje, a dlatok šúži nint ho botách, a teke prídencach, tamto teke som už vížil, te jaseny v tom reju. Also co penciniš, jo? Ta nážia jo by ja groniu, až te jaseny, abo te bombové družiny, až te budú sa dali uvíš, až te budú sa také s časom sčítaš, co vaci, jo. Mimi, jano, cúze bomby, jano, usajžaš, to je také kau.
0: To grani příroda ščítar Jens Martin, ale to nie je šans, vieme, že jednotlivý ľuž také nieco přeživo tomu cíniš. Veci o tom slyšíš a net ve drugém žilu rozgrona Grigora Klima s Jensom Martinom.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Dalšna reakcija mame na usud dla serbskega serlinskega ruma. Ve picni obšikati jo so južo na veliki svežen, a grotk pšiva bio novih mestčanarjev z bydlinskiju akciju te a dalšen teme nento ve povijesčach. Ojo Grego Klim. Zastupniki serbskega sejma kritizirajo novši rozsud k serbskemu sedlinskemu rumoju v Bramborskej. Na svojom digitalnem preseženju osobitu so se ujednali k tej temi, a štento nastava krajina polna žero stoj kradu přešivne k popšavom pozitivnemu uvišu v kraju, kroni pejeda Rajna Tašk. Ven pešikujo se s tim na blízký start serbskega ceptarstva na Bramborskej technickej univerzite v Zvim Komorově. Zastupniki ve serbskega sejma su gledali na příhodné projekty. Ve septembrí budu přivítaš zastupníka partaje Dano a Frizo ve zvězkovém sejmě ve Görnej Vůžice. V oktobrí smakají se s tovaryšnostčů za obkrozone ludnosti ve městče Göttingen. Město Pícně obšikatují se na svoje 7-žasete rybakarský svěžin. Jadna 800 sobostatkujících vecakují na svěžinském šešegu. Celé městno bůžo svěžíš s muziku a velikým markom ved přijdoucego pětka až do nížele. Vec režištu programa stoje rybakarské tradice, jako to štapanie rybarjů. Za to ubežovanie na haldarjových gátach mogu se mústva nadalý přizjavíš, tože při pícenském amše. Ta ještě novo či okolo rybakárskego svieženia svojšie šopla nás ve biegu tyženia. V Dubrovie, miestčenském žilu ved Grodka, sú se zmakali koniec tyženia přijašele Old Timerov tam na gruntách tovaristva MC Grodk. Přece veci se interesujú za staré motorské. To je také lito sa bolo vyžeš na pežilu DDR Marko ako Pity, Berlin, Troll a na Lidzbie Simsonu. Smakanie je so vedmivo v rámiku 752. letnika jubilea mesta Grodk. A my vestujeme ešte ve Grodku. Vialický zájm je za bydlinskú akciu v tom mieste. Ako cení miesto znáte, je se už 200 ľuží pracovalo vo miestno, 4 ľuží je jadna džiri nento upytala, veni majú šancu jadn týždeň v mieste na probu bydlíš s akciou co miesto dojšpíš až veci ľuží přišikňo. Vesemne z Barlinia sú přišli na pšašania. Akcia búžo v casu v 10. augusta až do 7. septembra. Podobné iniciative dajú v Gubinie a Skorilcu. Jadro. S dešťovatým koncom týždňa je sa zase kradu ochvožilo. Žinca Jano maximálne 18 gradov a je sa južo pepa dalo ugleda za tým a žinca môže ešte veci přiš vec verchia. Dešťový radar pokáže o šamnom rokave vesebne za žinca viaco okolo 6 Čech. Víče zase čoho rednej z veci svinca při 22 gradach a sucho, ale je také pšavé vietro zakúpanie nebužo svojdu 20 gradach Rado a zase mecne věč ve druhé povědce tyženě audio ještě zimný.

0: Vinja tuche luta wielika tema verbotach dubio bepschednik nimski Eichenprozessionsspinner, aber kotki EPS, sabierio amte schitario obsveta a turistikario. Te gusensis, demi duiki mi kesmami mogu ubujoaj allergiske reakzie. Asat bome teken ni su dobre, mi kollega Grigor Klim jo pedau se schitarium pschira des Bergo, toyo Jens Martin, predne pschaschanje jo bewo kaka jo aktualna situacija ninto verbotach.
1: Also, ten jesu vici duce, ti gusajnce. S tem jo se ta situacija čošku zmirovala, ale ten dupkjo až te kosmiki, ti gusajnce, te vestanju nikak agresivne, abo tak, also cušni vluže, mogu veto ishi alergijske reakcije na kože krednuš. Te gnezda su ishi vižiš, te ugledaj inak vetemerete, ja wem, als du in den Bottach ja zackersahne Schacke Tschugi uge warst, als die Luge nicht kriegen und ein Problem ist das Strohwattu. Auch gar nicht in Bottach, nicht haben wir doch nichts zwischen. Aber ja, nicht so müssen, als du buche sie letztes Jahr ist die Stasch.
2: Was cool, Pschiger Popscher um den Dubiobe Pschietnik, ja, den Pschietze juge auch Bill, a ja, se jano nennt er Roscherjau na Masse, aber Pschiger den Popscher um wird nicht hingehen.
1: Nein, denn ja, damals eine Drüschene, a ten jo so juž cestče rozširal nic v botah. Ja nesom njent v staviznach historii zležil, lec perejšnem casu jo to juž razbova z naš juž. Svušne živam v Brignicach pod ponocej Bramborskej a tam máme ten problém juž 20 let na nemeni. Ale vesobne te Brignice tam te majú juž taký kontinentálne klima, suche meni dešča, tok vobjadla, to vobjo, ta velika reka, vedžaže ten desč, a dla tog to podperujo teke take družine. A nint, zdajo se to, až to ma ciniš ze zmenu klime.
2: A s tem, až ve Vúžice, teke ve Vúžice, jo pšetce meni vede, jo?
1: Bio gronjo, úsoko temperatúre, a po týždňu dvojko, jo sušina, také neco, tak je to teoria.
2: Amte opetajú tomu pšetniko, jo s gadom zadaráš, přinieso to neco?
1: No jo, také to sú už v Brignicach leto dvojko gotovali. Až ten jo kúšte leto zase prišiel, groni mi, no jo, ten úspech jo obkranicované bol. Kritikár je grone také, až druge insektové družiny lidujú potom, alebo umrujú a tak. Ja nie som, ak som už raz gronil, žiaden fachovc a to, ale ja znajom tie diskusie.
2: Nie dajú ľaške vete grono, na to až ten problém.
1: Kaž my máme náš amt za obsvet, máme tam tvarnišča při vobju, a tam sú tie dúby, tam dajú šúži staré dúby a tak, a tie lidi ju napšaudú pod tým šetníkom. Kaž ten žerio, kúžde leto, tie vopiena, pen mygu tie deke vetem rež, to je napšaudú možno. Tie ľuže tam, kenž tam bydle v tých sach, ja mením, ten negatujú taký veľký stres. Tie sú museli s tým labovať. A kaž my máme tvarnišča, kaž tvaríme tam nasypen napríklad, a tie bomy sú tak obsedlone, pen musíme tie te gnezda, te gusajnce všechny vecerejbaš dáš. Až te živašiary v tých firmu, až ten nemajú žiadne problémy. Also to pomaga na kúžde pad, ale zavíšte jano za obkranicované terén. Jo? Also ty nemôžeš to šúži zatamáš, to nemôžno.
2: Koni to nám až dubl nemajú popšom žiadnu šancu veci ve psychože, dejme ľubej druge bomy sajžaš?
1: Ach tak daleko teke nebyše onient. Gorni se až ten pšetnik přiža v žvauach. To mi raz docakáš. Mimo až nikotáre bome budu umrieš, jo, to máme nintí už s jasenami teke. Also to je jeden grip, mikroskopický grip, kenž pochoda až ja vieme z japanskeje, a dlatok šúži nintú botách, a teke prignicách, tamto teke som už vížil, te jasene v tom reju. Also co penciniš, jo? Ta nážia jo by ja groniu, až te jasene, abo te bomové družine, až te budú se dali uvíš, also až te budú se teke s casom sčítaš. Co vaci, jo? Mimi jano cúze bomby, jano usajžaš, to je teke kau.
0: To groni příroda ščítare Jens Martin, ale to nie je šans, vieme, že jednotlivý ľuž teke nieco přeživo tomu cíniš. Veci o tom slyšiš a net ve drugim žilu rozgrona Grigora Klima s Jensom Martinom.

0: RBB, serbski program, povijesti.
1: Dalšna reakcija mame na usud dla serbskega serlinskega Roma. Ve pitsni obšikati jo so južo na veliki svežen, a grotk pšiva bio novih mestčanarjev z bydlinskiju akciju te a dalšen teme nento ve povijesčah. Ojo Gregor Klim. Zastupniki serbskega sejma kritizirajo novši rozsud k serbskemu sedlenskemu rumaju v Bramborskej. Na svojom digitalnem preseženju sobitu so se ujednali k tej temi, a šnenta nastava krajina polna žero stoj kradu přešivne k popšavom pozitivnemu uvišu v kraju, kroni pejeda Rajna Tašk. V Penpešiku jo se s tim na blízký start serbskega ceptarstva na Bramborskej technickej univerzite v Zvim Komorově. Zastupniki ve serbskega sejma su vac gledali na příhodné projekty. Ve septembrie budu přivítaš zastupníka partaje Dano a Frizo ve zvězkovém sejmě ve Görnej Vůžice. V oktobre smakajú se s tovarišnosťou za obkrozone ľudnosti ve městče Göttingen. Miesto Pícňo obšikatujú se na svoje 7-žasete rybakársky Svežin. Jadna 800 sobostatkujúcich vecakujú na Svežinském šešiegu. Celé miestno búžo Svežiš s muziku a veľkým markom ved pšidúcego pietka až do nižele. Vec režištu programa stoje rybakárske tradície, ako to štapanie rybarjo. Za to ubežovanie na haldarjových gátach mogu se mústva nadali pšizjaviš, tože obši Pícenském amše. Dajšne novo či okolo rybakárskeho svieženia svoje šopla nás ve bygu tyženia. V Dubrovie, miestčenským žilu ved Grodka, sú se zmakali koniec tyženia přijašele Old Timerov tam na gruntách tovaristva MC Grodk. Přece veci se interesujú za staré motorske. To je také leto sa bolo vyžeš na pežilu DDR Marko ako Pity, Berlin, Troll a na Lidzbie Simsonu. Smakanie je so vedmivo v rámiku 752. letnika jubilea miesta Grodk. A my vestujeme ešte ve Grodku. Vielický zájm je za bydlenskú akciu v tom mieste. Ako cení miesto znáte, je sa už 200 ľuží pracovalo vo miestno, 4 ľuží je jadna džiri nento upetala, veni majú šancu jadn týždeň v mieste na probu bydliš s akciou co miesto dojšpíš až veci ľuží přišekňo. Vesemne z Balinia sú přišli na pšašania. Akcia búža v casu v 10. augusta až do 7. septembra. Podobné iniciatívy dajú v Kubine a Skorilcu. Jadro. S dešťovatým koncom týždňa je sa zase kradu ochvožilo. Žince Jano maximálne 18 gradov a je sa južo Pepa dalo uglieda za tým a žince môžu ešte veci přiš vec verchia. Dešťový radar pokážu šamnom rokave vesebne za žince viaco okolo 6. Víče zase čoho rednej z veci svinca při 22 gradach a sucho, ale je také pšavé vietro zakúpanie nebužo svojdu 20 gradach Rado a zase mecne vieč, ve druge povece tyženia audio ešte zimný.

Feriove Tippmame Savas, Witte Vichego, a Östi Asch, Dokenza, Leschowskich Prosnino, Dojevio Familie, Sejichimi, Nadvere Serskego Musea, Serski Jnione, Nawok. Tovesibne Pschitom jo, Asche Mogu Jichien Sami Uprobirovasch, Potakem Sa aktivne Objelisch, a Topschi Wapanju Kokota. Sevi Aschen Jama Ju Pschauwego Kokota, a Jichiteken Nieretuju na Pschauwech Könjach, na Žišam přiměrjone pát zgeniu šo okovo vapanje kokota toko starego navoga s před křesťanskými kariňami, se vě až starejšo nesu uzamknjone toštu adapciu sarskego žnjonego navoga uprobirovaš, kaž su šikone mogu teke razbiš žnjone král abo žnjona králoka. Žo, ve Sarskem muzeju hove mišče vetvičega a ještě až do konca ferio a to ve vetvorenských casach muzea.

Zachopio se noe tyžen a stymteke noe rete ve naše muzice tyženja. Naša kolegina Stefanie Krautzoll se búža ve tom tyženju duce ve Baltikumje a vo tom svišeša vetnie ušti to a druge ten tyžen v našom programje a my převežujeme jej ulet s našiu muziku tyženja. Predne spiu svišeme ve litovskej spivarki Pauline ve jej spiuje Vestajn ve zachadnošči Grony sem ja za drugim. Přišaš zás a ja njamku se tomu dooberaš prozne zlubinja, kterež znaju južo dvojko, a co ze mnu cyniš, Vestajn, ve zachadnosti.

0: RBB, serbski program. Serbski program.
1: Zatkula.
2: Na što da heva?
3: E, šta imaš ti tam naue?
4: He, šta da?
3: Na dame tu un dekel na tvoj hej.
4: Ej, prajemol?
3: Na, da ceš da ga hin, to ta či trije zuje.
4: Na to ta je džens hat un motto na beach turje, můj najljubší kubuk.
3: Můj najljubší kubuk, ale ta nic ne gajke vyko, když se posledný kučíku honje vůbě svoje vůky namakala.
4: Also mi so ljubi, a za rádvo bude to dosáč.
1: Zatkula.
5: Můj start do tydženja.
6: Ach, Kala, što máš tydžen sa učo všetí džone? Džence, pundžela, to dává vizo jenojš. Zatkula beach.

0: poslednju hodinu zakonči Santigo z Just Spread You. Nitko pak Can't Stop ze skupinu Red Hot Chili Peppers.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Šadamne.
4: Ja, vos tu dve.

0: Na, jara dobra možnosť, ha, šestun, co atmosféru tyš jara veseločiny.
1: Počekím dobra nalada, zromadnosť a vezodeš luxus, zo netraš si sam niče k večeri varič. Apropos Zadkula Beach, bunželu za týden vidíme so šitce zase v Krusčicach. Od vás na čoždín za jisto turnier a tyš tam dáva zvistosť svodná ječ a biče. A za šitkých, kýž zajšvili do dnes v Krusčicach na Beach Touri pobyli, preto ešte by prvný raz zovúho dôležšie klub stáciu, toto namakáče podľa Možinského kluba. Termín červený do kalendra zapísač počmoneč a vůvak přidáč.

Přichodný týden podáme se na 7. stáciu Beach-Touru do Kruščic. A potom jsme se v zajších týdenech tematice hýžo do 90 let podali. To jsou frinkolaco světa a vodíž do paradíza tanktopu. Jsme mětko sjatočně moto přichodného týdenia připovědžič. Bubon prošu. Vopačný outfit je motto za příšelný týden. Město na Beach-Touru můžete se outfit technicce potekým na celé druhé zariadovaně podat. Hač na skáčovanku v elegantném šače, na křížovský procesion v sukni a cylindru, abo když v kostýmě na postnici do kulova, kreativiče nesu žádné ranice stajené. A štož pozad k našej motovej challenge ještě neznaje, v bioku již do turnéra činíme vůlký skupinský foto se všemi k témě zrastčenými ľudími. A na koncu Beach-Touru, na finálu v Mimočicách, pozivíme, na kterém v obrazu by najviac přerastčených ľudí. Tuta stácia sme potom kliču prvnú stáciu Beach-Touru 2027 vôr dôč. Má potekým garantiu, že je kliču podľa. Tu ešte ja som hižo čipná, na ktoré zariadovanie sa v príšodnú pondelu v Kruščicách podače. A keko prerastčených v opetovariu foto potom zapopadne. Hač za štát Beach-Touru 2027 dosa?

0: Zadkula.
1: Kuždu ponžedu. V Budešinje je tukvilu klub mono na kamientni hase zaurjeny. Pričina su ponovjenske dživa. Kaž zamoviči na Facebooku informuja, cedža hač do novembra z přetvarom hotovi byč. Potom zladuja na 10-letne vopstače diskoteki, v kotrež su specializovani na elektronisku hučbu. Krumnosće hoďa se potom od nazimy tež zaso za privatne zariadovanja knihovač. V Horní Vúžici je so ličba vúčomníkov a vúčomnícov na ladanských šulách kytro zvyšiva. Kajž vúkadža z přelada Sakského krajného zariada za statistiku, by ich loni v budyskim okresu nímale dvojce deko kajž 2021. So tým odvyšuje so tiež v Horní Vúžici sakský trend, so si přeco viace ľudí ladanské pohovanie pýta. Tiež v Zorieskym okresu je so ličba zvyšiva, tam pak je nož snadne. V Budyšinje se okolo doma při žitných vikách vjestotne doladovanje z kamerami v přichodných tyženjach přiměri. Přičina su předpisu Sakskeje krajnje zamovitije za datovy škýt. To zdjeli na naprašovanje serbskeho rozvosa jednačelka budyskeje bylinjotvarskeje dłožnosće BVB, kotriž dom sluša. Vjestotny koncept dyby so vosebje na senzibelnych miestnach kajž při parkovanišću za čovjeku ze sprašenjami zmienić. Loni v Liču su kamery při domje instalovali. Tokež kopjachu so tam neskutki, kajž namocne rozestajenja a předavanje drogo. Od toho časa je so tam po informacijach BVB ličba neskutko zniživa. Koparski cilk športoveje jednotki Krusčice je v svojim jubilejnom 45. leče po založenju čera v Nebečicach serbski Supercup dobil a titul uspješnje zakitoval. V obere přečivo cilkomaj športova dorstva Radvo a športoveje jednotki Nebečice Krusčinje dobichu. Hrajvičanscy Sokolio so lica v občelili njesu, dokež by im čas po zazběhovom treningu hačke tuniri v Nebečicach překrutki.
0: Zadkula. Zeus. Každú pondelok.

0: Šesta stacija beachvolleyballove ture zatkule, a my stejme Torunje romadze z Filip Pudarom. Při piskovom rajnišću v Radvorju tu hura je so mjenuć Torunje druja sažba finala. Raje te musi je Dživa Mešinca, a hasta la vista prenu sažbu je Dživa Mešinca moja za sebe rozsužić, ale Filip, kak da nječko vupada?
1: Hej, kaj se Rune prajva, prena sažba je so Runje zakončiva za Dživju Mešincu, ale to je nedom bitnič na rajnišću veje cilje hinajši vecik. Nietko se vopravdje vo te bule bole vojuje, a vo sebe v mustve hasta la vista je tiš vidjeć, kak voni te bule hišće ze svojsko pola voja, a spytaja na tamne polopšinešć. Jara vurunane, a nietko samo hasta la vista snadne předskok ma. To rika maja dobre šanse, zase tu ište do cečej sáčby podaja, ale vězo, když rajeme jenom šáč do jednač dybku, to může so jara spíšně šo zminič.
0: Hej, da či pšiu svoju, nitko se šešt kštyri za, musst so hasta la vista. Tam so runi in vůl neobšelere pšiu za, šešt ke pěč, přeco ište za hasta la vista, ale vězo, du moc dauk menší hodbe. Hej, Filip, bude prajo jo mal. Jene musst du, oder kretz, aber jene musst du mit Technice beschäftigen, aber bitte prajo, mit Technice ist das, die musst du runterhutne.
1: V Technice ist das, die wobei musst du jara runterhutne. Geist im Präsidium schon nachgeschaut, wobei musst du jara offensivne, doch ich bommene krutke dybki, steine da kretz nadbe, a potom je es noch skoro dybk badne. Ale, što ich tu, na kujsi pat, te praschen je, Stu je spíšnější. To jsou jara spíšné bule, spíšné reakcie, spíšné bloky. Tež jsem přede viděl například od Hasta la Vista. Oni mají také zajímavé triky, zajímavé manövry, když tak rec jacore nadbivarují, tež na sak běža a tak rec činia, kajž brek, so bychu chceli bůl být. To je věc za přečuníka jara češka situácia. A netko tu je moho Hasta la Vista svoj odstavk Džeržeč, vone leža netko ište dvaj dybkaj prytku, vosom šešť z tej runje Hasta la Vista na Dživu Mešincu.
0: Haja, když tu tom sáčbu mústva Hasta la Vista dobuže, potom podáme se ište do cíče sáčby, když by netko Dživa Mešinca dobuje, a pon puto vizo, tun finále rozsudžené, bo netko ište raz sa tun odstavk spomenčiu, vosom ke sidom za Hasta la Vista, další bůl leči přes sak, hat Jan Schroter und der das so durch, Chinesa. Oh, da bist du ja ein Dipp. Sa, musst du dir ein bisschen zahlen. Nicht gehört der Rasa, so wohnen an der Torika. Hey, das ist ein Napier, das ist super. Hatsch, so mo, potom hieß du, zitsche, sag, be, bodem, aber zum Finale, das ist ruhig, sag, wo rostu, die, das, wischitsche, potom hieß du, raspa, schichert, nimm's, bewehr.